0: Rádio Regina. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

0: Otec pošli do Kanády, jak som mala 10 mešace. Cez vojnu sme o nich malo znali, bo správu mohli poslať len pres Červený kríž a nemohla mať viacej jak 15 slova. Po vojne písali častejší. Bar sme ich vyčkávali a cešili sa, že kedy prídu. Keď mama urobili na jeseň šlivkový kompot, tak sme sebe hvareli, počkajme, neotvírajme ho, bo otec prídu na Vianoce domu. Každý list, co od nich prišiel, začínal rovnako. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, jakše máte a co nové? Raz z balíku poslali žimušné kabaty a obnošené topánky. A v liste stalo. Kúpili ste konia a je chromy na pravú nohu, tá ho podkujice. Keď sme dali opätek z pravej topánky dolu, našli sme tam hodzinky i perstenek. Bolo to radosti. Pomohli nám ešte, jak sme stavali dom, ale domu še vecej nevracili.
1: Dzedo boli v Amerike 3 razy. Pred peršu vojnu a 2 razy po nej. Ale perší raz še im nevodzilo barz dobre. Boľem okolo domoch zahradky kopali. Zarobili slabo, ľem telo, co obžili a mali na cestu. Domu prišli bez taliaroch a baba še im šmiali. No ta ši bol v Amerike a co si tam zarobil? Nožnice i kufrik priniešli a nič vecej. Druhý raz bolo lepší, bo prišol jeden farmer a vžal ich do Edmontonu. Tam prahali 4 kone, robili na polu i v lieše. Jak še vracili, kúpili 1,5 ušminy, pľac, oženili še, vystavili a šli nazad. Bo to bolo tak, že tote, co pošli do Ameriky, še budovali, a tote, co nebuli, ta len v drevených chyžoch bývali.

0: starý bača z ochotnosti.
1: Otváraj, že nám v rýchlosti, ak nám z rýchla neotvoríš, dolámeme ti kosti. Chystaj kotár, rozlož ohňa a došikuj nám barana, budeme ho piec a variť až do bielého rána. Chystaj kotár, rozlož ohňa a

bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl.